jsem poslední romantik, co si tu píská před popravou. Zaplatím složenky, opustím milenky, zbalím si věci. Pojedu na

odjedu na saních, které to zapomněl Napoleon. Na celém světě mi už nezáleží a jediné, co na cestu vezmu,

0: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček. Z nevěry nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
1: Živá voda v moři hudby. Radio

vždycky stejně příjemně a kýval se dál a dál. Jen s tím úsměvem, co v továrně by natiskli. A klidně bych přežil i její největší nesmysly.

prsty ti omývaj, chytni je do ruky. Jezírka naplní, kaluže naprší, a pak se vsáknou do hlíny.

chytnu tě nepustím, nenajdeš uličku. V dlaních tě uválím malinkou kuličku. Budu tě kutálet a pak se strefím. Svrknu tě do důlku. Ten důlek jsem já.

klouzali po ledě. Asi byl moc tenký. Někdo se převalí, tlačí ho můra. A pak se probudí. Ta můra jsem já.

0: Radio Folk, váš klidný prostor.
1: Zase se budím na dece ve 2:10, byl to jen sen, říkám si, a srdce sklidňuje se. To by se nemohlo stát, to by nedávalo smysl, to by bylo mimo mísu. V tom snu jsem za vládce si volil diktátora, aby mě ochránil před jinou diktaturou. A z mobilu jsem naťukal do fóra, že prý s ním o světě s telefonní šňurou. A pak jsme 35 let sbírali víčka, aby postižení měli stovku za ně. A dávali jsme operovat svého králíčka, když jiného jsme zatím měli na smet

u těch špatných jsem pak hledal pochopení a v tom jsme slušní lidé byli vlastně zrádci. A ti noví slušní velebili holarabky a chudé děti měli jsme na práci.

Zavírám světnici na petlici, v té kleci třesu se zimou, jak mě ocel v ruce sebe, je mi špatně ze sebe a je mi špatně z tebe. A pak se budím.

černý strop. Krásná carevna, důvěřivý car, snadno podlehnou čaroději, ještě víc mu věřit měl Báťuška Kosudar, když říkal, nechoď do války, Nikolaji. Jiskřivé ráno, kočí už zapřahají, až krásné dámy nasednou, můžeme hned jet. Samovar dýmá, prostřeno v březovém háji, pirošky, vodka, kaviár, rozdrcený led. Bože chraň cara, okolo gardové pluky v parádním marši táhnou a salutují hned. Na dohled bitva spočítáš na prstech ruky, kolik z těch mužů, kolik se

věřit měl Báňuška Kosudár, když říkal, nechoď do války, Nikolaji. Smilník a pijan, zázračný léčitel taky, věštec a prorok, údajný carevnin mělenec. Zamrzlá něva, ve sněhu krvavé stopy, čtyřikrát zabit, Rasputin prohrál svoji věc. Krásná carevna, důvěřivý car, snadno podlehnou čaroději, ještě víc mu věřit měl Báťuška Kosudar, když říkal, nechoď do války, Nikolaji. Opilý vodkou, mizernou samohonkou, přichází z neznáma housatý pravoslavný pop. Přichází sadem rozkvetlých bílých třešní, nad sebou nebe, ten modrý nekonečný strop.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Valentino, to už sněží, nebo se syna zasna dotkla mojí tváře. Valentino,

Růst než sad, rozpustí se v páře. Valentino. Zkušenou dlaní pátráš po úchopu, na tvrdé skále má hrudě.

z peca, na ještě horká skleněná srdce, ve kterém zůstal ukrytý tvůj dech. Vítr jde odsudet, nůž visí nad světem, těžko říct, co bude, sotva vím, co je teď, znášíš se na mě jak sníh na štíty střech.

zvone jako prste světice, která se ptá svědomí, zda není hřích modlit se a své víře bez kontor slovy dávat hranicem.

café. Jako stopa ve sněhu, co tu zbyla po tance, než i jeden rozpěl.

ven. Půjdem za nosem a vím, že ještě dnes najdeme skládku smetí, ale taky

straky odnesou má zrcátka. Neste mě, neste, ptáci do nebes, divokým kachnám čechrám peřinky. Přes moře žluté přejdu lila vřes a straky odnesou mé hodinky. Ještě dnes hou, hou, hou, kam zas všichni jdou? Za kouskem nebe dojíš se chlebem a ty nesmadem, dokud dva jeden jsou.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: A tak nám podzim zase nic nepřines. Stromy se opily a mají kocovinu dnes. Hází po mě listí, ať prý je neruším. Tak raději zamávám těm mrakům vysokým. Tak k sobě máme zase o rok víc. Měsíce pluly jako 12 plachetnic. Všechny šly ke dnu, nezbyl po nich ani dým. Tak raději zamávám těm mrakům vysokým. A dny se krátí a s nimi i dech. Co bude, až voda bude na břeh? Co bude s tebou, když tě nevylovím? S kým budu mávat těm mrakům vysokým?

tak nám podzim zase nic nepřines. Jsme trochu mokří včera jako dnes. Sušíš si vlasy a hlavně, že je skýt.

0: pro mě zemi čert tělem.
1: V hlavě se zatmělo, já nevěřil svým uším, kvůli své můze klidně přestal

i každá kocovina se dá něčím přepít. Kolik chceš cukru, můžeš hodit do čaje, můžeš se odevzdat nům, tak jak volně plynou, nebo si prohlížet celou noc pod peřinou, herbáři usušené,

Každý den potkáváš se u jednoho stolu, chystáš se k rozletu a pak se ukáže, že jako zib jezdíš jen nahoru a dolů, že dávno zapadl si přesně do drážek. Budík řve každé ráno do práce a klusem, ať stíneš v automatu dát si vodku s džusem, abys měl do života špetku kuráže. Polikáš útržky věd a možná si radši, že těm tvým moudrým pravdám nikdo nevěří. Na oko bráníš se si přiznat, že ti

Naposled v 8. třídě choval si se spurně, že každý strůjcem svého štěstí přece je. Od těch do párkrát skončil tvůj hlas něčí urně, pak si šel domů a dál se nic neděje. Tvůj vlak si drncá, všichni kolem někam jedou, ty jsi na cestách, ty cesty ale vedou. Jenom tam, kde jsou položené koleje. Ještě je naděje, škoda, že nejsem mladší, říkáš si, já se ještě jednou předvedu. A kdyby ne, tak vlastně docela mi stačí.

je ženská psychika, byť už nad ní léta bádám, stále se mi vymyká. Má-li nějaký vlastní řád, to bych věděl vážně rád. Vím jen tolik, i když nechci, co se týče ženských věcí, stále být ti v první lekci stále jsem. Nejdřív dá ti na vědomí, jak jí chybí obětí, sotva 10 minut na to, sama vysmíká se ti, tak jí nechám a jdu ven, vždyť co víc tu zmůžu jen, opět vidím, i když nechci, co se týče ženských věcí, stále být ti v první lekci stále jsem. Už jsem jednou nohou venku, ona vzdychá ve dveřích, zůstaň se mnou, co pak nevíš, jak se bojím příšeří, tak se pozdržím a hned, že prý přeháním, ach teď opět vidím, i když nechci, co se týče ženských věcí, stále být ti v první lekci stále jsem. Tam je drahá každá rada, kde je ženská psychika, byť už nad ní léta bádám, stále se mi vymyká. Má-li nějaký vlastní řád, to bych věděl vážně rád. Vím jen tolik, i když nechci, co se týče ženských věcí, stále být ti v první lekci stále.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Vodní hladina, samá řasa, oko obrostlé rákosem. Mít tě na rybách, to je krása. Mít tě na rybách, to je sen.

vodní hladina, samá řasa. Oko obrostlé rákosem, když spíš

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Sedí topič u piana, proluduje potají a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Za ta léta u divadla, která strávil v kotelně, hraje svoje pec nám spadla stále více fortelně. Zatímco se hudá

je potají a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Slaví celý rozesmátý konec topné sezóny a kysličník uhel.

promění, chvilkové souznění, až přijde svítání. Jsme noční chlad a denní láva, co udělat?

od zimy do léta, plamen se proplétá ledovou nadějí. V sekundě splynutí

někdy vám láska jen tak beze stopy zmizí. S otázkou máš mě rád, máš mě ještě rád. Člověk si připadá, že už je někde cizí. Má ještě smysl rvát se, nebo už to vzdát. Dostanu kopačky a já si pořád říkám, co jsem si nadrobil, že to si taky sním. Ale ta láska přece nezmizela nikam. I po mý kremaci snad zbyde popel nebo dým.

boty, nebo když ve vodu rozpouští se led. Já už jsem rozstál a teď čekám, co ty.

kam vlastně láska zmizí, když už není ve mně, anebo v tobě, to je vlastně celkem fuk. Jestli jí schlamstnul vesmír, nebe nebo země, má jí teď jiná holka nebo jinej kluk. Možná je lásky pořád stejně jako kdysi, jenom těch lidí je teď na ní čím dál víc. Tak to bych radši nebyl ani tam, kde ty jsi. Možná se odstěhu.

nebo když ve vodu rozpouští se led. Já už jsem roztál a teď čekám, co ty.

A i přes ten poslední skutek, i když prchal, přec neutek, jsou mu věrné, stále věrné, navždycky.

hlásím, že jsem poslední vojín na opuštěný vartě. Hlídačem pokladu a zajatcem svých práv

že neznám zadních dveří a nemám, co bych zahodil. A neznám toho, kdo by věřil.

a knutu s žeslem. Měnil bych pravdu ve lhaní, v častušku hudbu varhaní,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch.

barová šmíra a tři páry tančí, jediná mlha pali. Kapela hrozná, ale světýlko bliká, vrchní sklo sbírá, v rohu dvě dámy jančí a známí z kapely.

to ti sedím v Číně a Bosně hodil lano, abych jel. Ty koncertní síně budou muset počkat, bohužel.

v trávě, mezi listím, poryvy větru, hřebeny holých větví. Po nebi letí mraky a barvy dnů se mění. Co bylo, nebude, a to, co je, už dávno vlastně není. Bodláky kaštanů v trávě mezi listím, cáry pavučin, šípková růženka v trní. Po nebi letí mraky a jiná cesta není. Co bylo, nebude, bodláky kaštanů.

jsem. Znám jeden způsob, jak se zmrzlinou zacházet. A stejně tak bych chtěl i Janin let rozpouštět. Dám ještě jednu a pak se jí poptám. Nešla bys do kina a zatím jen koktám. Nešla bys do kina a zatím jen koktám. Nešla bys do kina a nešla bys do kina.

Madonna, svět za oknem vagónu i beránek na klíně mění se v hada. Život ji ubíjí, jak hřebík do trámu, skrze dlaň zatlouká, nemůže z místa. Bolestná Madonna, plná je bolesti, odkud však pramení.

Ve večerním okně teď mění se krajina, aniž by přišla nějaká změna. Beránek na klíně i had je mým dítětem, zmučená Madonna, má jediná žena.

divadlo na malé oblasti zvláštní příběhy dává. Herci, publikum.

padajícího potlesku skončil další jímavý příběh. Zhasněte sál. Program slibuje večer plný

šatně, všichni v kabátech sedí. Proč to vypadá, že je něco špatně?

málo znám. Za to všecko, co mám dnes na triku, omlouvám se ctěnému publiku. Dopadlo to jinak, než jsem si představoval. Dopadlo to jinak.

sněží. Bílý kůň lehá na siřem, zimou je podzim usmířen. Po cestě domů kráčíme spolu, doktor Kafka a já. Říká, že nad vsí je někde prý zámek, mlhou a suchou lebedou, cesty tam v zimě nevedou a z návsi nic neuvidíš. Jenomže já vidím, co on, a jistě i on vidí, co já.

Ty slyší, v mlaze se ozval telefon, vyzvání hudba jako od Cohena. Zvednu to já, anebo on, já ani málo neznamená. Chrapla vyhlásí naše jména, rezavý amplion. Jestliže já slyším, co on, jistě i on slyší, co já.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Prosím tě, dočti ten tisíckrát přečtený ubrus. Narvi ho do pračky a rovnou tam skoč s ním. Až tě to vyplivne a budeš za chvíli čistej, napiš mi, zavolej, já ti to dopovím.

nepřál bych vám slyšet tého snoubenca. Jak milé mu sdělila, že už je bez věnca, no ale co se dalo robit? Zasnuby jsou plánované na středu. Tak ji uchytnul, pošmajchloval, postiskal. Mezi tým ju a jí po pišti skubeliskal. Co se dalo robit? Zasnuby jsou plánované na středu. Chcem, aby si z tého příklad sebrala.

neber. Asi jsem spad teda z višně, ale existuje přece šance, že jsem ti spad z nebe. Tak už mě prozraď, milá, jakou láskou mám milovat tebe.

země plná kaštanů. Vím, že ji taky brzo dostanu. Je to tak snadné a tak prosté. Dva týdny ona, já postel. A že jsem frajer, a že jsem frajer, a že jsem frajer, tak se rozdělím. Co byste řekli příští neděli?

0: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

byl bych z té bitvy rád zběh. A ty si zkousala nechty. A každý z nás na jiné straně fronty dobu klidu zkracoval, každý tvůj pohled byl šlecht.

rukavic tě sevřít v obětí. Jsi pod proudem, jsi nabitá a probíjíš mě navíc než tři fáze. Jsi dobře maskovaný stožár super vysokého napětí. Je slyšet jenom náš dech a to, jak si koušeš nech.

na víc než tři fáze. Jsi dobře maskovaný stožár super vysokého napětí. Vždyť láska je pytel blech, tak proč si dál koušeš nechty?

než nechty. Prosím tě, už toho nech. Dali jsme si oba pěkný kapky. Pojď spát.

nic a nenašel nic, oč bych stál. Mé dlaně zčedly prachem cest, jen má touha mě nutí jít dál. Cesta má se v dálce ztrácí a bezcílnou se mi zdá, jen šlápot pár tou cestou kráčím.

smutku propadlá, plná divadla, hlavní roli hrát nemá s kým. Taky našel on výzvu marketku, bosou baletku nad trním.

Jaká zrada v nás, vždy ten vnitřní hlas vlastně dávno k nám náleží. Ještě ve dveřích trocha váhání, co teď opouští, co ji pohání. A už mizí břeh, jen ho nech tvůj dech, už ti pro lásku nepatří.

jak ďábel psa. Tím je možné jen její zkrásnění, básně velení sobě. Spát sídloch králům pod světí, snad se zasvětí, je však nebi blíž. K paní půlnoci tváře obrátí, všichni prokletí, když je svázal kříž.

Co dělá Anglie? O Anglii mě vůbec nevyprávěj. To je, jak bych sedl uchem na špendlík. Spravedlnost nenajdeš tam žádnej. A připadáš si jako tajtrlík. Reprezentanti z Oxfordu válej si fraky ve Fordu. A my musíme zpívat s nima v jedno.

teče mě se rozum hrbí nad tím, jak to tam máte blbý. My máme od lordů dávno klid, vyhostili jsme je ze země a teď si žijem nádherně, u vás by to mělo také jít. Už od těch dob, kdy začala řeci Temže, víme, že chtělo by to strukturální change,

Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

zpátky, proč jsem tak nesmělý. Jedné moc měkký a na druhou krátký, už mě nechtěli. K jedné moc měkký a na druhou krátký.

a uvidím z jara, až to rozkvete. Nechám to plavat a uvidím z jara, až to rozkvete.

soubojů a v hrdle zlato měl. V žáru noci hluboký se spolu opijem, květy naší lásky tvojí krví zalijem. Žít pak budem v naději, že přes líto byl sen, opak pravdou stane se.

tom panoramatu mezi horamatu sleduji panu Pololvici s horní polovicí hřivnatou. Pana Pololvice řízek z Kralevy.

V hrsti pero řízek jedl Nero řízek věteli. Vzadu Apeniny, kilo huspeniny v popředí. Vsedl do žiguly, strýce Kaliguly, chcete-li. Vzal na půdělati, jel si údělati prostředí.

Povím třemi slovy, co se Přemyslovi povedlo. Jeda v čele voje našel uby voje Libuši. Líba drapla dýku, křikla na vladýku nemehlo. Kde si bol tak dlho, by voj popadl ho za uši. A na hrb si ho hodil, pak se k hradu brodil potoky. Zna je našlápneli, někde našrápneli, vyletí. Jeden vylekanec zařval helekanec,

samou věru, zahnat nedůvěru k vrchnosti. Když mě kontrolují, i když nametuji, vesluji. Čtu si Dürrenmatta a mám dilemata s věrností.

čekal jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh a vánice sílí v porivech ledových. Schýší dřevo mizí a mouka ubývá, do sýpek se raději už nikdo nedívá.

Pak jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod strázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sněl. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.

Tančil jsem s Marí v laciným lokále, na stole půl litry, u stolu veselo zednický varhany, forte a tak dále. Břiše mi šplouchalo, labutí jezero. Tančil jsem s Marí v laciný putice a jsem si folklórně do skoku zavískal. Za chvíli po mně už lezla jak štěnice. Dětkové slintali, jaký má stehniska. Kroksum, krok, kroksum, krok, ten chlípný valčík, za okny voněl nám parčík. No tak pojď, Marie, bude to obrovský, já jsem tvůj louskáček, já jsem tvůj Čajkovský. Uvěř mě, Marie, jsou z tebe celý hin, já jsem tvůj Dalibor, Otelo, Lohengrín. Když se mi nepodáš, dám ti

mrcho, čuchněte, jak voní krchov. Plav domů, Marie, už toho bylo dost, zítra mi zaspíváš svou ódu na radost. A tebe, frajírku, zašlapu do země, já nejsem medvěd, jsem Vašek a neštvi mě. A pak mi rytmicky střelil pár facek, vyhráli vejvoda,

už to nevydržím, do vlasu tě vjedu, s rozkoší tě cuchám, chytnu si tě, cítím, jak ti srdce ťuká.

píseň uschla vzadu v zahradě. Zrovna když odkvetla, tak jí trefil šlak. Byla už postarší, přemýšlím o náhradě a s námi to dopadne,

0: stromoví, na šachovnici vrchů vod a cest.
1: Jsme emigranti hledající domovy,
2: jsme uprchlíci z udýchaných měst.
0: Jsme postaveni

Kde jsou jen lidi, kde čas tak rychle neběží, a odkud je to, do ráje jen kus. Když zimě přespíš na soutoku potoku, máš místo k rogu v pochmašině let. Je těžké věřit na sluneční zátoku, pak možná řekneš letos naposled.

0: ještě v našich kempech jasné ohně svítí.
1: Proč má pěšák vzdávat tu hru bez boje? Zač by potom celý

0: ještě v našich kempech jasné ohně svítí.
1: Proč má pěšák vzdávat tu hru bez boje? Zač by potom celý život stál?
2: Celé tři fakt.

0: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.
1: Už jako kluk já měl rád les. Stál kousek za vsí a v něm jenom hajnej spával. V něm z dálky vlak i ze vsi pes. Zněli tak zvláštně, že si vzpomínám i dnes. Jo, to byl čas mých jahodových vin, odřených loktů.

Když chcete, tak mi rádi zahrajem vám to, co každej zpívá, ať je z Bartu či sám. Ten nápěv je prostej, zní jak slabonkej to, co zpívá si ptáček i kostelní zvon. Až k němu pak dojde, tak zpívejte též, my můžem to zopáknout, kolikrát chceš, a když víčka ti padnou zkrátka

koukám na ten svět, jak se šine vpřed, jak se kačká na zahradě. Koukám na ten svět, hlavně mít všech pět, ještě chvíli pohromadě.

jeden říká to, druhej zase to, třetí s nimi nesouhlasí. Čtvrtej drží graf, pátej ten je pav, nese z toho ježí vlasy. Šestej vyčítá, sedmej namítá, že to nikam nepovede.

sám, oči zavřený, do uší jsem nacpal vatu. Jak to počítám, naše snažení nemá hlavu ani patu.

cestou do nebeských bran. A lichboj, ať pomalu vypráví třeba tu starou, co už znám, jak ves anglickýho krále.

vyčistý prádlo daj. I slova tu snejí prázdně, jiný mravy, jiný kraj. Vezu anglickýho krála, moři mlčí Titanic, a tak pátrám. Proč na

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
0: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Kristýna 14 let vyhlíží z okna louku a lurdskou kapli za ní. Lesem prý chodí

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

bylo mi 30 a to je meta. Začínám dávat hloupý rady do života, taky vidět, co jsem byl za magora, chtěl bych to zpátky, koukám do monitora, jestli mi poradí, podá pomocnou ruku, někdo z mých přátel, co jich mám na Facebooku, alespoň 300, se všema chatuju si, jeden má křečka, druhý je na kaktusy, třetí má depku, čtvrtý má skejta.

Niště, svěšený krovky, espresso z pěti cukry, čučím do obrazovky a oni se mnou. Tohle je terapie, vždyť je jim taky 30, oni vědí, jak mi je. Nikdo z nás není panic, nikdo z nás nemá holku, večeři dva Red Bulli a jednu sushi rolku. Pak online erosenku na video Skypeíku udělá tě za minutu, chce to jen trochu cviku, před spaním zbejvá, abych se řádně opil.

že někdo tu chybí. Že z lidí, co ke mně pár mizerných kroků to měli, nepřišel nikdo, všichni nějak zapomněli.

byl vítr a zvedal se prach na polní cestě. Byl vítr a odnášel slova, co slyšet jsem nechtěl. Byl vítr a ohýbal stromy, až některý zlomil. Byl vítr a celý ten vejlet

sfouknul mi sirku, pak ještě jednu. Byl vítr a hospoda s grogem v nedohlednu.

byl vítr a ze stromů schazoval z cvrklých vestky. Byl vítr a my jsme se loudali po cestě pěšky. Byl vítr a přidal se déšť, ruce nám chladly. Byl vítr a naděje na smír pomalu vadly. Prostě včerejšek nebyl zrovna.

co jsem tě prvně viděl, Galino, co jsem tě prvně slyšel, Galino, bolí mě pomyšlení, Galino.

dáš pohlazení, aspoň po vlasech. Báň ztracených slůvek, třeba o kráse. Frází, že tvůj vlak má jméno naděje. Až ho uslyšíš, že se zase

přelezou spod. Pak začal zpívat škoda, že ten přelud krásný, já druhým hlasem k němu nelze obejmout. A pak to s námi seklo vozem.

Vole, vole, krávo, sorry, to je od vás, dej sem žváro, oheň vytáz. Nekecej, krávo, skopová hlavo, kytaru zmáčkni a zahudlej. Světový humor, z montérek úbor, modrá bandaska, silná ramena. Zbivej v ochlastu, dám nohy na stůl, jsem nedostižnej. Když totiž mám v ruce kladivo. Skroutím ti ruku, nasadím páku, za krk karate utrhnu ucho. Toču miš suvo na spravnýho řiska, říkaj mi Bruno Klátivej. Mám rád Big Lees a rohlik Stones, medí mě Brigita, kadím na striptease. Na krku trandák, na nohách džinsy a máničky nežeru. Asi je zastřelím. Seš nějakej blbej, zničím ti kvádro, se mě nelíbíš, budeš žrát bláto. Těmadle rukama tahám trámy, a když dám ránu, ty vole, jako když kopne kůň. Métr píva, hospoda zpívá, Ema má maso, o, my se máme. Courám po trafu, buchty jsou vedle, jsem rytíř pasovaný.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.
1: Začouzený restaurace na nádraží, ti daš lejška při pěti na zdraví. Když mu koupíš rum a pivo hned,

zbednou líčka, nešitřenko, budu sám. Křepelička, budík vůni, dymián. Mám-li v očích něho k světu, zavaď o mě po

zvednou líčka, nešitřenko, budu sám. Křepelička budí kvůli dymián. Třpitka pohledu ti hasne do červánku blankitu, jak je slastné.

Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašumil překvapením. I já jsem zašumil překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

když přišel ze šichty chudák hoch, doma tolik práce, že se strhat moh. Eva jenom poroučila jako král, Adam, že očistil okna, luxoval. Jo, Adame, Adame.

kartách. Jim Baker tak řečený strč mě a Chang z něho šel strach. A skoro už blízkly se nože, když Chang měl výhru brát. Tu Ivan jen vykřikl, cože, snad nech.

Tu Ivan dal každému půlku, ten dobrý policajt, a Jim zvindal svou lulku a pliv Grandpa Wright. Pak spokojen začal zas hulat, že smírně skončil spor, své benčo pak vzal jeden mulat.

Ale vole krávo, sorry, to je od vás, dej sem žváro, oheň vytáz. Nekecej krávo, skopová hlavo, kytaru zmáčkni a zahudlej. Světový humor, z montérek úbor, modrá bandaska, silná ramena. Zbivej v ochlastu, dám nohy na stůl, jsem nedostižnej. Když totiž mám v ruce kladivo. Kroutím ti ruku, nasadím páku, za krk karate utrhnu ucho. Toču miš suvo na správny hořiska, říkaj mi Bruno Klátivej. Mám rád Big Lees a Rohlik Stones, medí mě Brigita, kadím na striptease. Na krku trandák, na nohách džinsy a máničky nežeru. Asi je zastřelím. Seš nějakej blbej, zničím ti kvádro, se mě nelíbíš, budeš žrát bláto. Těmadle rukama tahám trámy, a když dám ránu, ty vole, jako když kopne kůň. Métr píva, hospoda zpívá, Ema má maso, o, my se máme. Courám po trafu, buchty jsou vedle, jsem rytíř pasovaný.

vzduchem voněl déšť, no a potom pršelo snad věky. Blesky rvaly oblohu, burácel

už stal prudký déšť a já jsem se pořád ještě díval, jak kalná voda opadá, slábne její síla a někde v dálce mizí taky příval. Co mě mohl nést až tam, kam prý tunelem se vplouvá, kde platí stejný.

Vločka ti ve vlasech roztává, můza je potvora, má morálku dvojí a na mě se teď hojí a přes noc zůstává. Parodie léta, vločky se tu rojí, čerstvý vítr pálí do těla a říkala jsi to sama, říkali to známí.

a do svítání slyšet klekání. Myslím, že vím přesně, kam tenhle vztah spěje. A není v něm soucit ani pokání.

Dneska si tu se mnou zprvu trochu skoupá a v srdci ještě bouchá tvoje ochota. A v srdci ještě bouchá píseň života. A v srdci ještě bouchá můza poeta.

vnitřní prach se veze ve vesmírné kartě.

jenom tu svíci maličkou, nech ji dál za svým oknem plát. Pod sní dej zem smáčí stále hloub, až králu stopy uplavou.

Naše loď slavná a proslulá na moře širé vyplula. Na 150 mladíků sloužilo jí za posádku.

noci kapitán jel s lísem, hlas se mu ozval a pravil jen: připrav se, vezmi muže své, zítra se navždy sejdeme. Tu kapitána strach se jal,

červená hlína pod mezí, kde kvete hrách. Chtěl bych tě zase políbit o polednách. Z lesů se kouří ta pára stříbří zem. Byli jsme spolu a už nebudem. Z lesů se kouří ta pára stříbří zem. Byli jsme spolu.

0: je pár minut po 19. hodině.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

aspoň jednou musel splašit kvůli ženský anebo penězům, to je fuk. Dobrý je vědět, jaký nebe mám, až se mlhy zvednou. Jestli moje hvězda září, zdali to tak je.

chvíli bude ti fajn. Každý z nás se aspoň jednou musel ztratit. Kolik to stálo, nikdo ti nepoví, nedovede říct. Dobrý je najít lokál, kde není třeba platit. Pocit, že jsem zůstal dlužen a nejsem vzduch.

každým tancem už se zadýchá, přesto však myslí, že na to má. Předstírá, že je ten chlap,

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Když jsem měl bratru asi tak 5,5,

Ahoj, tak jsem tady, táto. Já už vím, čím chci být. Já se jen usmál a zachovat chtěl jsem klid. Však překvapil mě tím, že řekl, že chce být.

že to nebude jen tak. Tam začíná první slepá lež, co se z šatů svléká, a já se jí nebojím, protože vím, že padám volným pádem s tím, že špatně

ještě půjde, řekněte mi, kam to ještě půjde, kam to ještě půjde a co s námi bude, když to takhle půjde. Co se to tu stalo, řekněte mi, co se to tu stalo, odkud to sem přišlo, kde se to tu vzalo, co se to tu stalo.

projde, řekněte mi, co tu všecko projde, co tu všecko projde, než k něčemu dojde, co tu všecko projde, co se ještě stane, řekněte mi, co se ještě stane, řekněte mi, pane, co se ještě stane, když to nepřestane.

se mi, kam to ještě půjde, kam to ještě půjde a co s námi bude, když to takhle půjde, a co s námi bude.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

Třepetali se tam ve vejškách, zářivý jako zvon. Sametově hladili ty tóny tvojí trubky a lidi široko daleko

Z Denveru vede silnice na západ na Fairplay. Není nějak špatná, ale není ani nej. A po hodině po dvou jízdy dostaneš se k městečku Grant. Jsou to vlastně dohromady tak 2, 3, 4 chalupy a vrakoviště aut, co nejdou už dát dokupy. Odbočka na Georgetown a jeden zakouřený kšeft. Tam každý večer točí pivo zrzavej Ir. On říká, odkud přicházím, já na to, že chci bír. On vyprávěl mě příběhy a já u toho pil. Bavil jsem se výtečně, ale nerozuměl mnoho. De facto jen částečně, de jure ani slovo. Ale aspoň nějaký pocit mě z jeho řečí zbyl. Říká, když seš happy beat, ty musíš ztratit nějaký dveře a potom vrátit. A narodit musíš moc dobrý znamení, rozumíš? Mě říká. Když seš happy beat, ty musíš získat, mít a pak pískat. Život, mě říká, je velký umění.

0: and wanted to the sounds.
1: Co nejvíce česky by bylo, když chceš bezvaží, musíš umět ztrácet, zadní vrátka mít, a těma se pak vracet, a narodit se musíš na zastávce dobrý znamení. Když chceš bezvažit, musíš něco získat, musíš něco mít, a pak si můžeš pískat. Jo, život žít je velké umění. Pod poštář skryt nejmilejší knihu. Na sever jít, když táhne tě to k jihu. To say hello, your native house.

nebo pobloudilej Samaritán. Mraků provity tvý sluhy já nikdy nikde nenachytám. Jak klečí

zašlý slávy, jako vlasy v rukou jen než. Dva nosy, a co si víc, co dohlídne si na každou lež. A zlí, ti si sami pomohou. Velké vozy písku,

a za tý tvý záře má každej svatozář. Jsou světy, kde květy nalepí se na každou zeď a trní si vrní spím.

Každý z nás se aspoň jednou musel splašit kvůli ženský anebo penězům, to je fuk. Dobrý je vědět, jaký nebe mám, až se mlhy zvednou. Jestli moje hvězda září, zdali to tak je.

chvíli bude ti fajn. Každý z nás se aspoň jednou musel ztratit. Kolik to stálo, nikdo ti nepoví, nedovede říct. Dobrý je najít lokál, kde není třeba platit. Pocit, že jsem zůstal dlužen a nejsem vzdu.

probouzí, tma sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty, ráno co ráno stejné probuzení do nicoty. Není co není, jak není, proč není, kam není, s kým není, o čem, každý je v sobě sám. Vyzáblý Don Quixote sedlá svou Rozinantu a Bůh je slepý řidič.

pouští či Koreu, opravdu veselu je asi jako v mauzoleu. Ve frontě na mumii mám kruhy pod očima, růžový rozbřesk fakt už mě nedojímá. Povídáš něco o tom, co bychom dělat měli, pomalu vychládají naše důlky na posteli. Všechno se halí v šeru, čí to bylo vinou, že dřevorubec máchl mezi nás širočinou.

prokletá hodina, ta minuta, ta krátká chvíle, kdy věci nejsou černé, ale nejsou ani bílé, kdy není tma, ale ještě ani vidno není, bdění je bolest bez vlastného umrtvení. Zběsile mi to tepe a tupě píchá, v třísle usnout a nevzbudit se, nemuset na nic myslet, opřený o kolena, poslouchám tvoje slzy, na život už je pozdě a na

Slova se ti pletou, jak špionážní družice letící nad planetou. Slíknout se s pyžama, to by šlo ještě lehce. 20 let mluvil jsem a teď už se mi mluvit nechce. Z plakátu na záchodě, prasátko vypasené, kine mi zatímco se kolem voda dolů žene. Všechno je vyřčeno a odnášeno do septiku, jenom mě tady zbývá prodýchat pár okamžiků.

0: probouzí tma, sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty. Ráno co ráno, stejné probuzení do nicoty, ráno mě probouzí tma, sahám si na zápěstí.
1: Radio Folk, plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some.

za dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

měli, polechtali, pohladili a pak někam zmizeli. Jednou z nich je píseň tato, jachta zvící.

je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Vzala jsem tušku

Bylo počkalo, tak jsem tě ještě stihnul, jenomže ty si spěchalo, tvůj cíp se v dálce mihnul. A už tě těžko dohoním, prostě máš k běhu vlohy, už tobě tedy nevoním a nestačí mi nohy.

0: Ty se mi uteklo, abys na jiný zbylo. Ty všechny jistě předhoníš, prchneš, jak uteklo s mě. A všechno jim to navoníš, jako navonělo s mě. Prostě si drze chamtivé, co když se vydovádí. Uteče v noci mrazivé, nevděčný hajzl mládí.
1: Padá rosa do trávy, a než měsíc vylije. Na kaskády šíje skal, světlo melancholí.

vám, protože nerozumím, proč cítím se jak vy. Osipe Emiljeviči, je mi teplo a jsem syt. A čtu si, kdy chci.

Za městem v polích končila zima. K náměstí, když jsem vykročil, já ji neznal. Najednou cítím, že se mi dívá do očí. Jen jsem se usmál, když vítr jara zlehka jí fouknul, že se mi dívá do očí. Jen jsem se usmál, když vítr jara zlehka jí fouknul pod tričko.

Bylo to zvláštní, všechna ta slova. Vyslovit pro mou neznámou. Je z Vysočiny.

Jako já tenkrát dlouho jsem váhal. Pozvání rande, jen to zkus. Krásně se smála,

Jezero na tvém těle, rychle a tiše, hladinu rozestele. Jsi chrlič na kostele, skryješ své skrýše a sklameš kazatele. Jezero na tvém těle, na tepti sahá, jak doktor u postele. V mučírně pro nesmělé zůstala snaha, jak v plánech stvořitele. Kluci se za keřem rvou o obraz pod hladinou. Stačí jen pohled letmý, než se setmí. Dvě místa v letním kyně s rozumem na mizině. Zádech to divně mrazí ve frontě na extra.

tiše do dvora padá žluté listí moje černou duši čistí. Do holých korun stromu padá černý nebe, oheň v krbu hřeje, ale v srdci už to zebe. Do polí duše volá, že má těsnou vestu, že se dusí v těle, že je v těle jako z trestu. Do polí duše volá, že má těsnou vestu, že se dusí v těle, že je v těle

plaví se tam koně, tam darovala si nám, co schystal pro mě, čistou vodu v řece, teď kalí

rána, jsou dubnová rána, ze slunce je vidět jenom kousek, ve flašce od činzára, úhoři, úhoři třou se, všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami,

týda a našel vody, vody, vody, vody, vody, habaděj. Kdyby měl někdo z vás zájem, uděláme velikánský mejdan, projdeme tam a zpět rájem a svatý Petr bude náš strejda, protože všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami.

a našel vody, vody, vody, vody, vody, habaděj. Potok mi řve někdo kémo, každý správný folkař nosí vousy, já umím jen písničky v émol a prsty jsem si až do masa zbrousil, protože všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami, já a vy. Města jsou jedno jako druhý, černá je osmá barva duhy, černá je barva, kterou mám teď nejraději. Jo, je to bída, je to bída, hledáme ostrov jménem Atlantida a nacházíme vody, vody, vody.

Smutno je mi, moje milá, když tak píšu po nocích. A ta láska, ta mi zbyla, nemůžu si pomoci. Co lidí se na mě dívá, poslouchá a přemýšlí, a já tobě hraju, tobě zpívám, a ty dávno neslyšíš.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Závidím trochu kašpárkům s rolničkou, baví si klidně publikum písničkou a mívají na svých zápěstích při hraní

0: Ve čtvrtek přišel první zvrat,
1: první zvrat.
0: Prohlásil, že má jí rád,
1: má jí rád.
0: A ona špitla do ticha,
1: do ticha.
0: Že na ní moc

0: při sedmém pokusu,
1: pokusu,
0: dal jí pusu na pusu,
1: na pusu.
0: A zas přišlo pondělí, tak příšerně se styděli, že oba dva dělali.

až jsem se celá proměnila, tak jako kukla v motýla. Tak jsem tu s vámi léta žila, i když ta láska skončila. Nevěř, že

když ještě mluvit neumí. Své hlavě Prahou zašumí, v strakatých podkolenkách. Netuší, co se sluší, muchlá se klidně ve sněhu, se zimou, co se zaběhu, vysvléká, aby stihla se.

jaro poznám po hlase. Pletené z jutoviny, hraje si v křoví na stáří. Však vědí všichni barbaři, že ještě nemá syny, že nahé je až běda a na orloji pohlase ta, co ti nikdy nedá.

0: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

vyukaný z toho ráze, jsem denně, až mi slovo trne, co na mě vlastně všechno čeká, bo abych pořídil si sešit, a nevím, jestli mě to leká, anebo se mám radši těšit.

Kamarád je přes noc se zmetkem a štětka odvedle je dámou. Strašej i Jehovovým svědkem, to neohne se toho lámou. Naši nic jim v tom neštimuje, protože už je prostě starej. To, co tu bylo, pamatuje a nebojí se jako malej. Zprava se hrne vykupitel a zleva zase dobro seří. A všichni nesou spásy pytel a velekaní tím věří. Vždyť se to porád opakuje, dokola co svět stojí světem. A zuřivě se diskutuje, co tady zanecháme dětem. Jenže tam vzadu kdo si sedí, kdo tohle všechno naplánuje. A mne si ruce jak si medí, když fejky lidi rozděluje. Zprava se hrne vykupitel a zleva zase dobroseři. A všichni nesou spásy pytel a velekaní tím věří. Protože většina jsou Češi, kteří se snaží uhrát.

Ještě není pozdě, ještě pořád dýchám. Ještě není pozdě, ještě pořád spěchám.

a z poloviny spící vřelá je pěna ve dřevěné lžíci. Matička za sklem bledne, čeká kdo na ulici, ze země zvedne upletenou rukavici. Synáček s rybí tváří a se spodními ústy sotva ji stiskne a hned zas pustí. Jestli ten hubený hoch není trochu plachý, smějí se od bucharu upocení chlapy. Trochu si vypili a teď jsou v ráži, tak vedou řeči o kuráži. Bojím se, bojím ze všeho nejvíc o ty své naleštěné boty, co leží pod postelí. Bojím se, bojím o ty střevíce, tolik se bojím, aby jen tak neleželi.

trout, do oken sirné knoty a na křídový papír černé noty. Servus a do rámečku, dárek pro matičku, vypálený nevoz z prsteníčku. Bojím se bojí, ze všeho nejvíc o ty své naleštěné boty, co leží pod postelí. Bojím se bojí, o ty střevíce,

při chuti, to i více nežli cigaretku s gustem pohltí. To od koberce vžum rychle chytne celý dům, a než se naděješ, už hoří střecha sousedům. A hned je požár v celé čtvrti, sirény zní ulicí, hasičské sbory se řítí a táhnou hadici, však ať hasí.

požáry. Každý ptá se, kdo to byl, kdo ten požár založil. Paže exemplárně zastřelit by zasloužil. Aby zachráněn byl mír, vstoupí do hry OSN. Ale jak jiskra skáče, záhy zbrojí všichni proti všem. Plamen poliká v mžiku Evropu.

směrem Texas. 14 křížů, žádných těl. Stejně víme, nikdo

ránu. To když jsem rozkládal náš stan, hvězdy bílé nad stromy. To ráno nikdo netleskal, bílý oči, černý holky, jako když vzduchem letí pel. Ale vím, nikdo neznám růz jako blán.

mláskat bič. Cítím sladkou vůni magnolií, tuším duchy otroctví. Někde v dálce zas zní zvony,

asi 40, kdo ví. Kouká jsem a v ruce nůž, z láhve rumu bude pít. Někdo včera zavřel cestu, co jsem po ní k tobě stokrát.

Umíme se hrát a běhat po strunách, na kolenou stát a klačet na špičkách. A nesmíme to vzdát, i když nemáme svůj den, i když chtěli bychom jen

svítící cepu, nebo tloukala řepu, zaspíval jsem jí redla a ona jako stěna zbledla, potom stejnou ruku zvedla, ježiš, ta sedla. Po písních Jaromíra Nohavici počítám štychy na palici, to jak popadla sukovici a hnala mě až na ulici, ale začínám už tušit, proč musím pořád do mě bušit, bude to tím, že ta má laňka má ráda jen Daňka.

kdo tě poprvé vysadil do větví stromu. Bylo to ve městě nebo v sadu vedle lomu. Vidíš to předjeří jen kousek

kdy jsi poprvé zvládl cestu bez pomoci. Odřená kolena stála za ten pocit. Vidíš ten listopad pod nebem?

oknem z domu, sedám si na zem pod jabloní, na mě se nikdy nedozvoní lampion jabloňových květů.

Včely jak za sokolských sletů po mně si opakují větu, kterou tě za pár minut přivítám, jak je to hezké nebýt sám. Lampion jabloňových květů, nejlepší ze všech možných světů, je prý ten, kde jsem.

0: Abonit.
1: Je krátce po druhé.
2: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

Vlastně by nemusel být tak docela celý. Stačí pár koleček a třeba nějaký píst. Dokonce klidně by mohl být i bez hřídelí. Snad jenom se šroubky jsem si zcela jist. Hvízd. Co na tom, že o strojích nemám ani zdání, to nemůže mi bránit, abych je měl rád, jenomže stroj se velmi těžko schání. Já bych